pravý vtip a všichni se smějou, čekají na taxík a třesou se zimou. Egon miluje Lenku a Lenka miluje Vladimíra, to je ten, co touží být uprostřed lidí sám. Egon miluje Lenku

a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečím.

0: Dobré ráno, Nitra, dobré ráno, je 5.53 a Kristýna, odpúšťam.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

Máme 6 hodín, 13 minút, to je Peter Naď, so mnou nikdy nezostárneš a toto je Rádio v Nitre. Zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení.

0: Nech vám to nevychladne. OK. Hello. Irish Times Pub Nitra.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

nedělá a já vás varuju. Tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vám...

0: A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptám.
1: Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju.

0: Toto je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. Očí mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, oblohou letěla.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: Malá babeta šla do světa a krk za to dá, že to babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu

naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

Zuza, ak ma rada máš, za mňa sa vydáš. Jaj, Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš.

0: je 105,4.
1: Rádio Vnitre.
2: V dobrom aj v zlom budeš moja, rany tie sa s tebou zhojá.